sedem, kus ahorní chodila. Sebe zkrátka rví, na mý páně ty bandy přisámě. Chvilku, dvě had vájů si hují. Počkány ta vás, který zká. Chvilně, aby tamám chušbu hala kosopi, pak jazyku, sem dej